0: Rádio Košice. Košice. Najbližšie k vám.
1: Věřím, že pokud je Bůh, tak na mě hledí. A věřím, že co se má stát, to se nezmění. Občas je můj život dar, občas prokletí, ale pořád jsem to já, který na své židli sedí. Někdy má ten život spát a někdy stojí. Někdy se odmítám bát, jinde se bojím. Možná se nejhorší zdá jenom po nocích. A světlo je naděje v tmách, aspoň v mých očích. Hledám jako lovec peral smysl toho příběhu. A možná, že to pochopím po závěru.

Věřím, že pokud jsou dva, tak jsou si rovni. A věřím, že pokud mám psát, nestačí slovník. Občas jdu životem tam, kde nemám chodník, ale pořád kráčím dál i přes můj prošlapanej botník. Někdy chci být jenom sám a někdy se všemi. Někdy mám chuť jenom spát, jindy spát nejdeme. Možná bych měl všechno brát, že se moc nezmění, ať udělám.

0: jsme se dorazili na hotel, takže usnuli jsme kolem 5 hodin a dneska jsme zase už připraveni proti zbroji hrát fotbal. Takže pro nás to bylo hodně náročný, takže ten čas moc není. Ale když mně se třeba vyskytne čas, tak samozřejmě rád zajdu na Slovensko, protože mám tady spoustu kamarádů, známých a někdy i na dobrý fotbal.
1: 66-ročný rodák zo slovenských Dolných Kočkoviec strávil v Prahe väčšinu života a v našej najvyššej súťaži viedol Ružomberok a Slovan Bratislava.
0: Já jsem to měl specificky v tom, že mě moc jako slovenský lid jako šli spíš proti mně a nadávali nám, že jsme zaprodanci slovenského národa, protože já jsem od 17 let ve Spartě, takže my jsme v podstatě dostávali kartáč všude. My jsme se dokázali na to pozníst a my jsme nevyhledávali nějaký spory. My jsme byli vždycky rádi, že na nás přišlo hodně lidí a když jsme měli možnost je pobavit a oni odcházeli spokojení a proto jsme to dělali v podstatě ten spor a děláme to proto.
1: Výťažok z zápasu, ktorý vyhral Sigi Team 9-7, poputoval na konto klubu nepočujúcich kolkárov Štart Levoča. Dnes jasno až polooblačno, najvyššia denná teplota 27 až 32 stupňov, na severe do 27. V tejto chvíli je na východe a Liptove 19 až 24. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodový víkend praje Terezia Čokotová.

nie zmení mi ja či ty. Veď elitou je každý vec, stačí, že nie si pokrytec. Možno si